0: blízko, moja blízka přišlož. Čistá disko, ej, když nevyšlo slo. Čistá disko, ej, všende všichni všichni.
1: Vyšla čistá disko, man. Písať když nevyšlo.
0: Vyšlo, vyšla čistá disko, moja blízka přišlož.